nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

Věčný leží sníh a kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmá. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje, líbí.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

Muži proti jdoucí, ti si zakusí, Loty trhá plošně, srdce na kusy, Amor z jejich očí, lstivý partizán, vrhá šípy různoběžně do všech

pěkná holka, to je zase fakt. Potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne, je dvojnásobná.

mýho srdce rozkládá se poušť. Dneska svým pohyblivým pískům nedohlédnu konce. Už nezabijím ale smrt posledního bílýho nosorožce nebo kácení bělověským prales. Rozšiřujou mý duny o hektary vyprahlý pustiny.

naděje jak pouštní liška s obrovskýma vyposlouchanýma ušima, co plachá, skřehlá, špízuje, kde se co dobrýho šustne. A když papež František

vodou nebo krví. Krví nebo vodou. Vodou nebo krví. A kus pouště se odlomí jak písková kra a moje Sahara se zmenší.

kolem míjí. Samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít. Přihořívá, přihořívá, ten požár nezastavíš.

A když zpátky se plazím po kolenou, obě křídla pochroumaný, dva tři verše ošoupaný, v ruce drtím. Zrovna snídáš vůni posolenou, tělo v spánku vykoupaný. Aura ti září skrz vlasy roz.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

břehů řeky, zkoušíme přejít vrcholky hor. Ještě se tančí, trochu se bojím, a čas mi říká, tak hochu pojď.

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď jí mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna vstí.

0: poprvní jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Hudba hory přenáší.

kafe v hrnku míchat, houpám se v křesle a čas utíká. Zahálka je opiát, který si dávám, když je všechno kolem sticha. Houpám

pak dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

Anglie, už duní Václavák. Už jdou buraní z Anglie, už duní Václavák. Dřív než mi na boty naplí,

Varů jsem zpátky, Rus za Rusem. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky, Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou ksenofábí. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky, Rus za Rusem.

0: když ti stejně nikdo neodpoví.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdce mi uní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotoči se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

0: je krátce po páté.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně. Žíravý jako louch, hebký

Je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žárlím, já si žárlím, řekni proč, řekni na všechno.

a kolem páděl čas. Byl nepřítelem

se, jak to dělám, je to snadné a to zcela, stůj tam hrdě jako král a jak něco hnese pal. Doma čeká 13

0: Tak jeden aspoň vidí, jak bezvadná je noc. A tento spánek šidí, ten, že je hloupej moc. Tak aby se mi zdálo, musí mě ptačí zpěv rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný, anděli, už se zjev. A už se spánek blíží a očička mi klíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i kvěkos.
1: Zavírej firewall.
2: Zavírej firewall.

Pozvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se všel.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

pár prošlapanejch bot. Co všechno já už nezažil.

leží, on sní a ona s ním. Ach, romantiko zastávek, z kouře snů, slz a nadávek, Château de Carton rozlíjí.

mě blízko, přemýšlím, co bych ještě měl. Když je splín, je i nebe nějak nízko, mě čeho kus urvat, to by...

Někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej,

A když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že očistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame.

Radio Folk. Nasloucháme si.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se tě

museli zasypat. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal? Prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

bojíme se jen strašáku, něčeho z hlavy ničí, ale nepřivedou nás ke strachu, doopravdická nebezpečí.

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Málo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl,

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho a tak, i když se to nezdá. Napadla mě řada věcí,

abych stihnul mámě všechno vrátit. A nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma. A nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí. A nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým. A nemyslím jen na chlast. Aby byla všude spousta kytek. A nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem do zpěvu. A nemyslím jen na oslavy. Aby měli všichni svoje doma. A nemyslím jen na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu. A nemyslím jen na folk.

0: hvězdu a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň hvězdu.
1: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Hudba hory přenáší.

0: líp.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Moje milá, dej mi ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku.

ta. Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, dokola, dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, zavola, zavola, to

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

mění, ani za celé mění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení.

tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Jan šťastně říká sotva, co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastírat.

taky nesní ani kousek knedlíku, lepek lepí. Zevnitř prý střeva v kávě ani stopu po mlíku a nejde nikam, kde je sleva.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak seber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Folsom, Emile, Lou.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Ta, ta, bomba. Ta, ta, bomba. Ta, ta, bomba. Ta, ta, bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce

to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí

Co se to stalo? Ve vzduchu kolem nás pohledy skrýváme, skrýváme v sítích hřas. Řekni mi, jestli umíš dělat, že nerozumíš. Řekni mi, kdo jsi.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
2: Vzduch voněl senem, létem a sexem před svatým jenem v kapličce svým.

refrénu zahrají samopaly ve jménu humanity. Ve jménu humanity.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

0: zemi. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů nabit. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly nazbyt.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké.

skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synky.

Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

Pavla. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka mušel kolíbat. Robil všecko.

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

A co bude pak? Slovy se to nedá snad, jsou věci, které vím. A náhle zmizí Bůh ví kam, dřív než je vyslovený.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5. Od long drinků a nablejskaných plesů tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku dívko Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Šárka hraje šachy podle pevných pravidel. Každý je přece znám. Král je nejdůležitější figura.

Tajné služby, šedé mory, zápasy ve volném stylu, klamy, reklamy, klamy, reklamy, klamy, reklamy. Tajné služby, šedé mory,

všude samá šedá zóna. Tajné služby, šedé mory, zápasy ve volném stylu, klamy, reklamy, klamy, reklamy, odvaž se, naši pěšáci jsou ještě více krémovější než ti tvoji. Šárka hraje šachy podle pevných pravidel, každý

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vlasy do půl.

za našu stodolu hruška maslová a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku,

zdravím, červený zlostí, ulisně pravím, hledatě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ní amen, dokud mě začala na hubě mleť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mírovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo jenem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to

za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a 4 toky

Můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek. Změnil jsem se od základu,

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

po sídlišti starý noviny. Prázdnej dům bez hlasu, prázdno, prázdný postele, mám předstírat noblesu, ta samota mě sežere. Tak co teď s tím? Všude černá a rudá. Žádná radost pro mě,

kdekoliv na rohu, v hospodě, v ulici, pod širým nebem, hrajeme kdekoliv, tam, kde to svedem.

archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzlá číš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Kurácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a cest.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

schodem. Sedím, poslouchám a tajím dech. Ticho padá z té výšky, lišky a tma

sedět na schodech. Než za pár let si navždy zmizí před modrá okna televizí, pak slyším, měl by domů jen honek. Tam dole v hloubce mýho vědomí plují ty letní dny,

0: Čechá. Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.
1: V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

taky nejdelší je kánoj zdeřelá. Plujem řekou po proudu a já skrz Olšový mraky hlídám nad námi.

co neumí sdílet svou touhu bez chatu. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

hradů stavěný. K pohádce chybí už jen krůček, bankou nebankovních půjček k životům určeným.

bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy,

hodil hrtinky, smrděla po pivu a kůři, po rybách a mužským potu, jak bys mě miloval, obličej starý divoženky.

jak bys mě miloval. Vidět jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

mě dneska nikdo nikam nehoní. Hned jsem věděl, proč je ticho,

odešla si tiše, stejně tiše, jako kdysi přišla k nám. Nemysli si, že tvoje

dechem, které nikdo neruší. Teď už rychle vstanu, dlouhý smutek přece chlapům

0: malých lakomců ti z očí kouká, když máš něco dát.
1: 100 malých puberťáků nosí, že jsem prima statku a já se musím smát, když se máš zachovat jako chlap.

0: Tam jak rukou zvící cepu, mě otloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na polici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

6 u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám. Bezplatné jízdenky a jedním vrzem s kytarou a sám. Na trati plné výkopů,

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

letní ohníčky. Za městem teče řeka a na refíži čeká má spacák, copánky a dělíčky.

0: Má 20 copánky a dělíčky, má 30 copánky a dělíčky, 40 melíry a faldíčky, 130 paruku a chlebíčky.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem, že se motám.

my to spolu dotáhnem. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut

světlo a stín. Měsíc se naplnil a dolil stříbrem svým.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Co myslíš? Zbylo ve mně ještě trochu krásy, takový tý, co kope, tý, co jí musíš poslat dál. Co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit, rozemlít, znova upíct, nebo se

že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

tamhle klečí pokorný. Vzadu leží líný a taky ten, co pro svou práci žil. Tam rozdává štědrý, tam krade lakomý. Za námi je střídmý, do očí směje se mu přežraný. Pak ti, co šíří nenávist a ti, co šíří mír. Ti, co přejí všechno nejlepší a ti, co jen závidí. Věrní a taky nevěrní, všichni tu místo mají. Tak to

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jako

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunce už na obloze brzy začne hřát. Na poslední hraní, v té poslední šňůře, jedem hrát.

své kůži, navíc mi není do řeči. Život je souboj na ostří nože a já teď sahám po meči. Ta krůp její krve na bílé stěně půjde mi zítra za svědka, že není cesty a osud často tančí jak slepá baletka.

0: zdravím ptáků, ať silný křídla je zpátky donesou.
1: Tratím pevný mosty a volný tratě vlaků,

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere na

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy.

0: je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou zemi.

pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD nejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezník

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si blesk.

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si o něj, měsíc asi svítil, ale co nám bylo do něj.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Nelajkla mi status na Facebooku a já vůl už ji v duchu žádal o ruku. Myslel jsem, že úspěch je zaručen a po přečtení padne do mé náruče. Teď marně vzývám mámu i tatu, aj matičku svatou, pomozte mi od traumatu. Nelajkla mi status. Místo toho lajkla status svého kamaráda, že vraj společnost nemá důchodcou rada. A kde se všetka krutost v ľuďoch bere, hlavně že ty jsi svatý, ty jeden pozere. Klidně ti přispěju na léky na prostatu, ale těmi keci bal holky ze svýho státu. Nelajkla mi status.

dva klauni a trdlo hrátky, tři Petrové a dvě Katky, Angličan, Fin, jedna malajka, jen ona to nelajkla. Nelajkla mi ani moji stránku písničkáře, a já chudák v potu tváře ji vytvářel. Jak pečlivě jsem dříbil všechna slova, každou fotečku jsem vypiloval. A když jsem jí poslal k lajku pozvánku, tak ačkoliv si vybírá mailovou schránku, nelajkla mi stránku. Místo toho lajkla stránku Tomáše Kluse a lajkuje mu fotky v jednom kuse. Za mé přátelství a láska k matce zemi, a teď z toho všeho smutno je mi. Jak je snadné vloudit se dívkám do spánku, pokud nesedíš před monitorem na verpánku, nelajkla mi stránku.

kravatou na bedně vodu jistit. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík soucelič.

slzy, ty oschnou ti brzy, takhle smutkem se zalejvá poušť. Budeš jednou tak sám stát nad spícím synem,

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži. Každý anděl potřebuje číst knížku i s tyráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Každý anděl potřebuje.

stížnosti se valem kupí, prýzbyli jen postavy tupí, jeden lže a druhej krát, další je byrokrat. Povím vám k nevíře, to tu je, vždyť to čtenář toleruje, kdy autor skončí na rinku.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

potoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

i když jsem první těžkou nemoc přestál. Za mým vozem se práší, za mým vozem se práší.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční lístek. Pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu,

že by mě můj rozum zradil. V rozhovoru stejně chytrém setrval jsem se svým nitrem. Ježíš Kriste, nitro

byl dlouhý den. A slunce mé už pomalu se loučí, krásný sen. My necháme si až do rána zdát, a v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

mameluka, rozkázal bych, vypucuj si meč a sej mi ho za tu blbou řeč. Jsem však sám a třese se mi ruka.

asi bych to neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvítej měžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chce-li se udržet na špici. Leckdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stádo z dálky hýkat.

na to klopetenou šálu. Dědové vše vyduchlo popelky, švadlavě zlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček usměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se zjíždějí veliké veselce, paprsky ruce nemetají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou se letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá vrtučné zprobitné a k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník za dvackovi kouzlí pět bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a bydličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou starokapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval. Dej mi ruku svou, studenou od okenních skel.

nebo se zpívalo bylo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Na plný obrátky letíme světem, všechny ty pohádky patřily dětem. Píšeš mi z ciziny zoufalý dopisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnulo panu z máminých kytek.

pojďme zase trochu žít. První se omlouvá další jistá, a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života a být zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova v sevření a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení. Probuzení v zajetí svého těla, které se ještě chvělo posledním zepětí nepřicházejícího pohledu, přes který

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho Nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se smál,

kráve vratný i zlatý rybky v podběráku. Říkám si, není to tak špatný, nože jo, pane svěráku. Všichni jsme fakt jen láhve vratný i zlatý rybky v podběráku.

když to píš se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlasy,

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber.

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odklíčí.

Poslouchám do nevýřmění, to spadl sníh a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šňurovám.

Řmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou. Jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Jak mi tak dochází dech, nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Blbečku. Kliky, kliky!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flétna v žilách hrát.
1: Moje srdce hovzou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

směj se, směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

radno tančí. Parket je zaminovaný, parket je zaminovaný.

Hej, mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí pod vlastním dohledem. Hej, ty, zatím bez oslu.

zpátky jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásný kamarádky a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

tají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudební

pojďme zase trochu žít. První se omlouvá další jistá, a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života a být zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se myhla na zpátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se, v křečovav se vřít a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení. Probuzení vzétí svého těla, které se ještě chvělo posledním zepětím nepřicházejícího pohledu

jsou nepatrný. Jak jsou nepatrný. Proti jedinému políbení z lásky.

A kdy už konečně taky jednou já pořád sahat do prázdna. Promiň, vždyť jsi byla docela milá.

to nemá refrény z rádí, kde vypakují. A máme rádi refrény, protože se opakují.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tak tiše přišla tma a stěžkly oči tvé. Kdo pak teď sčítat má to dobré i to zlé? Vše, co tě tížilo,

ty klidně budeš spát. A pak, až odbijí na věži

Radio Folk. Váš klidný prostor. Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Já po decimetru ráje toužím víc než po ženě. Vypaluju stáje a stromy sázím splašeně. Můj posel ztratil paměť a na oslu teď bloudí Arktidou. Nechává se hanět jen

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

večer se schovala za dlouhým svetrem, tlustým, co chytají se na něj vlasy. Pak řekla ahoj a zmizela si. Sluníčko zhaslo a bylo šero. Madlenko, Hanko, Natálko, Věro, jak pak ti říkají,

a my tím rozpůlíme vedví celý svět, protože tu jsme. Ale my jsme udělali jenom jeden kratmý pohyb.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

Rozchází se chlapy, taky parťák Jouza, který do dvou metrů narost. Oba ťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejsprácem.

kluce a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každý úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

světa a viděl to leopard, klidný a nebojácný.

leopard, klidný a nebojácný, řekla miluji a na zem přiletěl zpěv neviditelných bytostí, stromy se sklonily na znamení věčnosti.

na lodi Molly Great. V tichém oceánu nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bejt. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi všichni jsme se viděli, jak v Panamě roztáčíme s holkama, co máme. Však také v tom čase jsme mnoho práce neměli, jen

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky, na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

však.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektronu

všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil. Někdy se mi zdá, že všechno už je pryč.

zdá, že jsem vyhrál v pokru. Někdy se mi zdá a stojím v dešti a moknu a svět se točí

už máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva

mi znamení a řekni jo, jo, jo, jo, chci tě, ať je to pěkný a hlavně na pořád.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

schovám. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš necht. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý stech. A ty si dál koušeš necht a z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí.

se. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu oči, změknu párou z konvic, zasluněním nechty zlomím, za vlasem vlas, hlasem zkusím.

jak žula s čedičem, ještě nevíš, že tě změní na mnohem lepšího člověka, na mnohem lepšího člověka, na mnohem lepšího